0: Hit Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřním hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzeňský region má hned po jižních Čechách druhou největší výměru lesních pozemků a také trvalých travních porostů mezi kraji. Významný podíl pak má také orná půda, s jejíž rozlohou je kraj pátý. Její plocha nicméně dlouhodobě klesá právě ve prospěch travních porostů a lesů. No a pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro západ Čech slibuje většinou velkou oblačnost. Častější dnes bude déšť nebo přehánky a objevit se u nás opět můžou i bouřky. Teploty dnes vystoupají mezi 13 a 16 stupňů.
5: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a JQ a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Jaká byla dovolená? Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt to,
1: vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo?
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže bohužel.
1: Já to viděl, já to viděl. Já se na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježiš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle. Víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My se taky vlastně nejdem, že jo? Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: čím jiným otevřít poslední snídaní šampionů tento týden? Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček
0: ne,
1: neděle.
0: Ale... Ne, počkej, kde se to vypíná. Tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter. Já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejdu do Ostravy, ale do Krnova. Takže
2: jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou, takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik? Půl hoďky, tři čtvrtě hoďky cesty asi.
2: Co no, my?
0: Já jedu na svatbu v sobotu.
1: Mm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jedeme nahory, takže taková klasika.
0: Nekecej, kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena zase. Jestli se nic nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, tak jak jo, říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacléř veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Katča Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člunu s dětmi.
1: Sonja Sibřiná plán je jasný, Vltava ran.
0: Květa Děčín jde za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na ně těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend k přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju, dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě, naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty jsi ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mně tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp nebo kemp, to... Jak tam jsou takový ty atrakce, neznáte Pasohlávky?
1: Nevím, jako znám Pasohlávky.
0: U Brna to je. Hmm. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezony. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný.
1: Ještě je to
0: odvážný,
1: studený, někdo odvážný.
0: Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rihep na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Aro, Soler, chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko, a víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Mm-hmm. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všiml si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Mm-hmm. Tak to vyřešil a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu se jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mě předevčírem přišla SMS-ka, jakože od policie České republiky,
0: jasně,
1: že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Tak koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to tágo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
9: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
10: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Na výlet?
14: Ano.
13: Jak?
14: Autem.
13: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
14: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
13: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
14: Olympia Plzeň.cz.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hit Rádiu přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
2: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři se všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
3: Tak taky znám takový experty, no.
4: Jako kdo má heslo admin?
3: 123456.
0: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zámky. Zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo? A nejlepší jsou lidi, kteří mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
3: To jsem já trošku.
0: To seš ty? Dobře,
3: ale občas obměním jeden znak, jakoby, no.
0: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku. No,
5: okay,
0: je to takový jako něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? A nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandts, I'll be there for you na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastní. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního nového bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců
1: taky, a
0: my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit, prát a tak,
2: víš. To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No, tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, Kamrat, Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. I'm a scat man.

0: káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, jama já, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám,
5: krájím.
6: Šlehám,
5: sedím,
6: strouhám,
5: flambuju,
6: hasím, slejvám, utírám, solím, pepřím,
5: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
2: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
8: Na výlet?
9: Ano.
8: Jak?
9: Autem.
8: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
9: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
8: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
9: Olympiaplzeň.cz.
10: Chceš pomáhat? Tak odpal.
11: Cože?
10: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
15: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy na Sokolovsku na výjezdu z Kaceřova směrem na Chlum svaté Máří. Narazilo osobní auto do stromu, na místě zasahují záchranné složky, projíždí se kyvadlově.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMSku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Tak nám napište na web Hit Radio nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala: děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3:27. Chudák.
0: Ty bláho, 3:27 takhle budík jen tak a vím si, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak, děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krát.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
7: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Velká sláva se chystá v Mariánských Lázních. Zítra totiž začíná letošní lázeňská sezóna a tak celé město ožije bohatým doprovodným programem. Chystá se tradiční průvod v historických kostýmech, slavnostní svěcení a otevírání minerálních pramenů, řemeslný jarmark a také hudební vystoupení. A jdeme taky na předpověď počasí. Dnes by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno. Počítat máme taky s častějším deštěm nebo přeháňkami a dorazit k nám do regionu můžou i bouřky. Na teploměrech naměříme od 13 do 16 stupňů.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké čtvrteční ráno.
13: Krásný ráno.
14: Snídaně šampionů.
13: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
12: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil takový ležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda vylekal víc mě neší a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, tady budeme. Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní, teď po 7. bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno.
11: Hit Radio FM+.

0: Black Eyed Peas. 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
1: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala, Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal, tak to si děláš srandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil. Pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma byla, měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal, tak to si děláš srandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil. Pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma byla, měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jako

0: byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
2: Stejně
1: ta
2: vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme, teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kilo. Tak si představ, 67 s mojí vejškou, skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
2: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kilo?
1: Počkej, to jsi nemohl mít 67.
2: 67 kilo, přísahám.
0: Tak a co, že to neschodíš zpátky na 67?
1: A dala bych nějakou výzvičku.
2: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo, která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo, protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
2: Koho? To jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace, dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World na Hit Radio, 8 hodin, 12 minut. Hezký čtvrtek přem.

0: Benson Boone.
1: These beautiful things that I've got.
0: Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka 100,3 kg. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme. Prostě to tak je.
2: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech. Za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné. Jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo. Takže Pavel tady po dětech...
3: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kilo za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom úděl partnerů a dětí, jo? Ale já tady prostě s ním všechno v práci.
3: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50 a to je známka toho, že se se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
2: To je
0: skvělý.
2: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívej se na mě ze předu jenom.
2: Tak, další zpráva.
3: On je snad i těhotnej.
0: Jo, ty jsi ještě hodnej, Michale.
2: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak my teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
2: No tak
0: jo?
2: Tomáš může, ten humor naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
4: Oh, chápu, ale i včera.
0: Jo, to je konec.
4: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on tak po nás všech třech, po mně i po našich vůcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví, ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak tak to chápou, že?
2: Bez otázek.
0: Tak, ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
2: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
0: Takže sečteno, podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
2: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty jsi říkal, že seš spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych začala makat teď ještě.
0: Já jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Jo, ještě beton.
8: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
9: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
14: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích?
16: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
15: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
19: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
21: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
22: Ať stále vítězí Viktoria.
23: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
24: Nové vydání magazínu Reportér.
25: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
24: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
25: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
24: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
25: A spousta dalšího čtení.
26: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D5 mezi 119. a 107. kilometrem ve směru na Plzeň. Budou u krajnice probíhat údržbové práce. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
27: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to, no?
0: Tak to
3: stihnu
0: to.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hit Rádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný populizátor, přírodovědy, vypravěč, milovník planety. Spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně. Úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa. Zdravím vás do Hit Rádia, prosím, pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi. Zítra slaví 100 let, díky, Marťa. Tak to jsme zvládli. Nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovičce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let. Tak ozíčka už má sir prostě, sir má smůlu, no, tak hleda, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace, co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Májové dny v onlineshop.cz.
8: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Na výlet?
10: Ano.
9: Jak?
10: Autem.
9: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
10: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
9: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
10: Olympiaplzeň.cz.
11: Chceš pomáhat? Tak odpal.
12: Cože?
11: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
14: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
17: to má podařit. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminka naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jen u mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás.
0: Ale... Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hitrádiu a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý, hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend až do nedělních 18. Vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hitrádio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minutky před 9. Bára Škrybová. Já vám taky přeju hezký den. Aktuálně se jezdí na západě Čech klidně, takže vám popřeju šťastnou cestu i nadále. A kdyby náhodou něco, tak nám to dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Armáda začíná projektovat úpravy a využití areálu letiště v Líních u Plzně. Využijí ho vojáci, kteří už mají hotovou zastavovací studii, a to na základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil.

Já vám přeju krásný čtvrtkopátek, pojďme si to říct, čeká nás prodloužený víkend, je to parádní. Tohle byl Enrique Iglesias, I like it, jste si rádiem FM+. V tomto týdnu proběhla část maturit, studenti už toho mají celkem dost za sebou. Kdo má teda to lesti, který se to týká, tak to zcela jistě prožíváte s nima, možná ještě víc než oni. A tak jsem si tak jako vzpomínala, jaká byla moje matura v roce 2007. A napadlo mě, pojďme to tady probrat spolu. Náš WhatsApp 720 870 200 37 je vám zcela k dispozici, a to jak pro vaše psané zprávy, tak pro ty hlasovky. A já půjdu samozřejmě zase z kůží na trh, abych byla fér. Takže já jsem se vlastně celý 4 roky učila dobře, jo, ale protože jsem byla puberťák a zrovna jsem v tom čtvrťáku začala trochu blbnout, tak jsem nevzala vážně svaťák. Jako moc ne, spíš jsem

se flákala. A předmět, který mě celý 4 roky fakt nebavil, tak to bylo právo. A ne, že bych se jako na něj o svaťáku pořádně podívala, vůbec ne, jo. Já jsem si řekla jako tak co, mrknu se na 20 otázek, 21, 25, to nechám bejt, to jako to bude velká náhoda, když si to vytáhnu, je to jako velká drtička do hlavy, já se to se tím vůbec nebudu zabývat. No takže jsem přišla, vytáhla jsem si 23, že ano. Rozplakala jsem se tam, frajerka, jeden hodný profesor to viděl, šel za mnou a tu odpověď mi tam normálně nadiktoval, jo. Ale mně to bylo tak strašně trapný, že jsem potom ji na tom potítku nepřečetla. Ona mě koukala a říká, a teď to tam máte. A já, A vrčela jsem a nic jsem neřekla, že jsem dostala samozřejmě kouli a šla jsem v září. Ale jakože bych se poučila, to vůbec ne, jo. Já jsem potom v tom září dostala 4 a pan profesor mi říká, hele, já vám tu 4 dám, ale slibte mi, že už se nikdy nebudete věnovat právu. A to jsem teda slíbila velmi ráda. Ale zbytek, to potom byly 1, 2, toto se musím říct. Pište na náš WhatsApp 720 870 237 a já vám teď posílám škvory, síla starých vín. Mějte krásný čtvrtek.

0: Mad Comeback Jin, to je taky krásná věc. Díky, že jste zítra Rádiem FM Plus, máme 9.23, já jsem Bára Škrybová a přeju vám krásný čtvrtek. Řešíme tady maturity, vaše zážitky z maturit. A píše mi tady Verča. Ahoj, já jsem se na maturitu nenaučila jednu otázku z dějepisu, a to číslo 13, náboženství. A co se stalo? Vytáhla jsem si ji. Když paní učitelka viděla, jak mi tečou slzy, přišla a poradila a já nakonec dostala za 4. Verča. Verča, ty jsi větší frajerka než já jsem ti to psala, protože já jsem, když mi přišel poradit profesor, tak já jsem se taky rozplakala, bylo mi trapno to přečíst. Takže jsem mohla mít taky čtverec, kdybych to udělala jako ty dobrý. Tak pak tady mám odpověď od posluchače. Moje matura byl trapas. Vylosoval jsem si otázku, podal jsem jí, říkají, tak a povídejte. A já jsem se zasekl, koukal jsem jak chleba z tašky a začal jsem se smát, co nikdo nechápal, no samozřejmě. A řekli, no tak si dáme jinou a bez toho smíchu. Takže to je vlastně dobrý návod, jo. Když nebudete vědět, začněte se strašně smát, rozchechtáte i komisi a pak si třeba budete moci vytáhnout jinou otázku. Díky moc za nápad a ještě tady jako úplně super odpověď. Lukáš, můj největší maturitní výkon, že jsem přišel na potítko v jiných botách, každá byla jiná. Nervy level 100. Lukáši, tohle je úplně boží. Díky moc za vaše zprávy, maturity prostě, ačkoliv jsou nervní, tak jsou ale humorní, to jsou super vzpomínky. Díky moc a klidně pište dál.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Aspekta. Rokycanská 64. Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Chceš pomáhat? Tak odpal.
11: Cože?
10: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

Zrodila se hvězda Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, s vámi Hit Radio FM Plus, je 9.35. Mějte krásný den, ten nejkrásnější, který můžete, úplně nejlépe. 16. a 17. května se park za OC Plzeň Plaza promění úplně v totální ráj pro všechny, co rádi jedí. Bude se tam totiž konat Elimon Fresh Festival. Letošní ročník slibuje zatím největší program v historii celého festivalu, protože kromě ochutnávek a tematických zón se můžete těšit třeba i na cooking show, na workshopy a na úplně novou podívanou, a tedy na kuchařské souboje a dokonce i o bitvu o nejlepší burger. A poprvé si budete moci i vyzkoušet vaření tam přímo na místě. Fabíny škola vaření nabídne totiž možnost vařit bok po boku profesionálu. No a přitom se toho spoustu naučíte, takže si ty znalosti odvezete i, nebo odnesete i domů. Dorazí tam třeba Zdeněk Polrajch, ale taky další známý jména, jako Pavel Berky nebo Roman Staša. Chybět tam nebudou ani tematický zóny, od grilů přes Ázii až po víno a pivo. I dětská zóna se tam na vás chystá, takže prostě vezměte děti a fakt vyraste, nemusíte nikam odkládat, je to odpoledne nebo vlastně víkend pro celou rodinu. Mrkněte se na www.freshfestival.cz a tam najdete úplně všechny informace. A my jdeme teď zase k muzice. Nezapomeňte taky, že na vás od zítra od 7 ráno čeká až do neděle 18. Retro víkend a my si teď jdeme dát zase jednu velkou devadesátkovou pecku. Labuš, Be My Lover.

0: Ray Dalton, Blood Running, tady to žije na Hit Radio FM+. A nežije to jenom tady ve vysílání, ale žije to i u nás na Instagramu. Mrkněte se tam, že je to tam aktuálně velmi, protože se tam hraje o týdenní pobyt v hotelu Thermal v Karlových Varech. A to navíc s polopenzí, s neomezeným wellness a taky s léčebnými procedurami, které vám budou ušité přímo na míru, a to na základě vstupního vyšetření, který tam absolvujete. Protože prostě zdravý a prospěšný relax, to je úžasný. Skočte si k nám na Instagram, Hit Radio FM+, samozřejmě, až do neděle, pardon, se můžete zapojit, a to jednoduše. Najděte si na tom Instagramu soutěžní video. Je to video o tom, jak jsme ve Varech v termálu s dětma a testujeme vám to tam. No a pod toho napište jenom do komentářů, co je pro vás symbol Karlových Varů, a video ještě repostněte, dejte mu repost, to takový ty dvě šipičky jako do čtverečku. No a pondělí vyhlašujeme jednoho z vás a fakt to můžete být zrovna vy, protože každý máte šance úplně stejný.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Na výlet?
12: Ano.
11: Jak?
12: Autem.
11: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
12: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
11: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
12: Olympia Plzeň. CZ.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
17: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Xindle X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
20: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Tak co, neusnuli jste mi? Kristýna Perry, Thousand Years na Hit Radio FM+, skoro přesně v 10 hodin. Mějte krásný čtvrtek a jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Rokycanská ulice v Plzni hlásí nehodu dvou aut, a to u křižovatky s ulicí Jiřincová. Jedná se o směr do města a v Aši havarovala taky dvě auta, a to v ulici Chebská. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů za litr. Českobudějovické centrum Arpida otevřelo nové budovy pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Budou sloužit sociální rehabilitaci a jako denní stacionář s kapacitou 24 klientů. Součástí staveb za 108 milionů korun je také tělocvična a terapeutické prostory. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce včera prohrála Sára Bejlek.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Čtvrtek bude ve srovnání s předchozími dny celkem chladný, v maximech budeme na 18 stupních Celsia, na horách jenom 13. Čekáme oblačno až zataženo a s přeháňkami.
1: Hit Radio FM+.
0: Krásné čtvrteční dopoledne vám přeje Bára Škrybová. Užívejte, jak jen můžete, čeká nás prodloužený víkend a to je nádhera. Niko Santos, Human Being.

Nickelback a Lullaby, s vámi Hit Radio FM Plus, máme přesně 10 hodin a 13 minut k tomu. Před námi je prodloužený víkend, určitě aspoň na jeden den z toho víkendu vyrazte do Mariánských Lázní, tam se totiž bude od zítra do neděle zahajovat lázeňská sezóna. To je krásná tradiční akce a nabídne jako každý rok svěcení pramenů,

historický průvod, to je jasný, jarmark tam bude a celkově bohatý, velmi bohatý kulturní program, včetně koncertů. Koukněte se na www.mariánskélázně.cz, tam je úplně kompletní program. Například třeba Trost Diskotékos vystoupí. Jo, to si myslím, že bude úplně veliká paráda. Program bude probíhat na hlavní kolonádě, v Lázeňském centru a taky ve Společenském domě Kasino. No a v sobotu 9. května se tam objeví i naše Hit Radio FM+, a to v čele s Katkou Skutkovou, která bude z místa i vysílat živě a vy to uslyšíte přes náš éter. Takže pokud se tam neuvidíme, pokud nedorazíte, což já teda ale doporučuji, abyste dorazili, tak určitě laďte i Hit Radio FM+ a tu náladu můžete čerpat i přes náš éter. A bude to taková pohoda, že ani kabátí nedokážou vyspívat ve své písnice Pohoda. Mějte hezký čtvrtek, díky, že jste s náma, užívejte, jak jen můžete.

0: Díky, že ladíte Hit Radio FM Plus, je 10.23, Bára Škrybová za mikrofonem s vámi až do 12. Máme čtvrtek dopoledne, prodloužený víkend se nám blíží. Pokud nemáte doma nakoupeno a chybí tam třeba pečivo, tak to určitě nenechávejte na zítra, protože zítra je 8. května, tedy den vítězství, anebo také den osvobození, můžeme říct, a to jsou obchody zavřený, jo? Takže nákup určitě radši zvládněte dneska. Ale zase jako pojďme si říct, že není potřeba panikařit, protože ty obchody se zase hned sobotu otevřou, takže úplně jako pohoda. To já jen tak, abyste třeba zítra nebyli překvapení. Jinak užívejte dopoledne, ladíte Hit Radio FM+, laďte dál. Za chvíli si dáme kombo Coldplay, Little Sims a Burna Boy a taky Natasha Bedingfield se přijde podívat, na tu se teda osobně moc těším. Tak laďte, laďte a díky moc za to. Hit Radio.
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího sound

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavi u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
9: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, krásná věc, dali jsme si ji na Hit Radio FM Plus v čase 10 hodin a 35 minut. Tento víkend si budete moci tady u nás na Hit Radio FM Plus vychutnávat moderátory Hit Radia 90, takže jmenovitě Markétu Rechmanovou, Ivo Alač bude i Michal Klein a ti s vámi budou přes retro víkend. Ale pojďme si taky říct, že jsou to takový frajeři na ty 90, že oni spolu mají dokonce i svůj podcast a jmenuje se Vypalovačka. Už mají venku 4. díl a to na téma Kurt Cobain. A dozvíte se, jak fakta, tak ale i osobní názory.
1: On byl takový prostě furt špinavej.
2: No jasně, on podle mě smrděl i z té fotky, jako jo, s docením.
1: Ten rozsápaný svetr, já vím, že pro některý holky to byl strašný rajc, ale mně se to prostě nelíbilo. Kostkovaná košile, ve který jsem ho viděla prostě 4 dny po sobě, neumytý vlasy.
2: Slepený.
1: Takový ten umolousaný šmucik kluk, který mu prostě musí strašně smrdět nohy.
2: Počkej, Market, ale teď je na chvilku zastavím. Ale když se na tebe podíval těma modrejma poměnkovejma očima, tak si myslím, že to muselo jako nějakým způsobem v tobě něco aspoň
3: no,
2: málo zanechat.
0: No, každý to má jinak. Mně se třeba Kurt líbil a líbí pořád. Podcast Vypalovačka si puste na podcastových platformách a nebo třeba i na YouTube. Life is too short.

0: Dermot Kennedy a Kiss Me, s vámi stále Hit Radio FM Plus, je čtvrtek dopoledne a čas je 10.44. My vás tady často zveme do Farmaparku u Toma a to moc rádi, protože z vlastní zkušenosti víme, že se opravdu vyplatí tam vyrazit. Farmapark u Toma v Letcích u Plzně, kromě toho, že nabízí spoustu vyžití a poznání ohledně zvířat, kdy si na ně můžete sáhnout, nakrmit je a taky si třeba pojezdit na poníkovi, tak pro vás neustále vymýšlí i nějaký program a ten květen mají opravdu nabitej. Každý víkend, každou sobotu tam něco najdete. Třeba hned tuhle sobotu, jo, na Den matek, tak mají pro každou maminku u vstupu kupon na kafe a na sladkost, protože si to maminky zaslouží, že jo, to je jako bez diskuze a bez výjimky. Sobota na to, 16. května, se tam objeví Culinka a tady je důležitý říct, že se platí normální běžný vstupný a Culinka je tam jenom jako takový bonus, který si užijete, tak si to nenechte ujít. Sobota 23. května, tak tam proběhne historický den, tudíž lukostřelba, keramika, zkoušení zbrojí, historická kuchyně a ochutnávka, no a 31. května, to je poslední sobota v měsíci, tak je tam dětský den. Takže paráda veliká, koukněte se na stránky www.farmaparkutoma.cz a běžte si tam aspoň minimálně jednu z těch sobot určitě užít. Každý si tam něco najdete.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
9: Tuto topí? Kde?

0: www.sport.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohrají jste?
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, Jamaja, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák. Zapínám, krájím.
9: Šlehám.
8: Sedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
11: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 15 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
17: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si nálo.

0: Západ Hit Rádia FM Plus.
1: My s Davidem, my máme jednu super schopnost.
2: Ano, nevím, jestli to umíte i vy, ale my dva umíme. Ble.
1: Všechno podojit.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM Plus.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift Blank. Dobrý, Taylor Swift Blank Space, minutu před 11. hodinou na Hitrádiu FM+. Jdem na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v Mariánských Lázních opatrně, v ulici Chebská je tady nehoda dvou aut, v Chebské ulici opatrně i v Aši tady taky bourala dvě auta a pak ještě přímo v Chebu, v ulici Pražská, tak tady je havárka osobáku s autobusem, je tady silný provoz, počítejte s kolonami. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce nedomyšlená. Nebyla dohodnutá s obcí ani s vlastníky pozemků. V Karlovarském kraji by podle plánu vlády mohly vzniknout 4 takzvané akcelerační zóny. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. No a fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid.
13: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, počítat musíme i s přeháňkami, teploty v maximech na 18 stupních, na horách 13 stupňů Celsia.
10: Hit Radio FM+.
1: Čtvrtek dopoledne, 11. odbyla, tudíž si užijte po písničce Jirku Pelnáře a pana hejtmana Plzeňského kraje Kamala Farhana.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus a já mám tu čest přivítat ve studiu mého vzácného hosta, hejtmana Plzeňského kraje, pan Kamal Farhan. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za milé pozvání.
0: Je to pár měsíců zpátky, co jsme se tady ve studiu potkali. Ptal jsem se vás, jak se máte. Stejná otázka i pro dnešní rozhovor. Jak se máte? V květnu.
1: Já se mám dobře, jako a brzy sluníčko nám svítí, jako jaro máme v plném proudu, takže já se mám dobře.
0: My jako Češi jsme národ zahrádkářů. Co vy? Zahradničíte?
1: Jsem takový poloviční zahrádkář. Dělám takové dobrovolnické práce, to znamená prořezávání stromů, sekání trávy, uklízení listí. Pokud byste měl na mysli, jestli něco pěstuji, tak to ne.
0: My jsme národem i pejskařů a vy samozřejmě máte doma Miu. Kam s ní nejraději chodíte? A co je to za rasu pro naše posluchače?
1: My jsme měli Ridgebacka dřív, to byla Maybe. Bohužel zemřela a pak jsme si pořídili menší plemeno, takzvaného labradoodla, což je naše malá Mia. A kam s ní chodíme? No tak chodíme s ním do lesa, na zahrádky, na procházky, jezdí s náma na Šumavu, spí s náma v posteli, na gauči. Takže pokud máte rádi zvířata, tak to není o tom je někde jenom vystavovat na sociálních sítích nebo je nechávat v kotci, ale je to součást rodiny. Takže Mia je součást naší rodiny a bereme ji de facto všude, kam jedeme.
0: Já se přiznám, že ta Mia pro mě byl jen takový malý oslý můstek, kde máte i svého velblouda.
1: Chce se mi říct, každý by měl mít svého velblouda, vy nemáte. Takže nemám svého velblouda samozřejmě. Velblouda máme v zoologické zahradě, je to samice, je to Jessica, patří plzeňské zoologické zahradě a já jsem měl tu čest, že jsem ji křtil v roce 24 v červnu a samozřejmě chodím za ní, že ji občas přinesu nějaké dobroty, že ji přijdu nakrmit a nikdy jsem na ní nezapomněl, nebyla to jenom ta fotka, která vznikla. Já plzeňskou zoologickou zahradu já miluji. Já je považuji za jednu z nejhezčích. Chodím za ní, že ji občas přinesu nějaké dobroty, že ji přijdu nakrmit a nikdy jsem na ní nezapomněl. Nebyla to jenom ta fotka, která vznikla. Já plzeňskou zoologickou zahradu já miluji. Já je považuji za jednu z nejhezčích zoologických zahrad u nás v České republice. Chodím

0: Vždycké zahrady, není jsem tam každý víkend, ale zavítám tam třeba dvakrát do roka.
1: Jel jste někdy na Velbloudovi?
0: Nejel, ale seděl.
2: Hit Radio.

0: Posloucháte exkluzivní rozhovor s hitmanem Plzeňského kraje. Pojďme k hasičům, protože já vím, že vy často chodíte mezi lidi a často jste viděn třeba i právě ve společnosti hasičů. Máte blízko k hasičům? A teď to myslím tak jako, že vy osobně a i Plzeňský kraj?
1: Tak já určitě mám blízko k hasičům a ve smyslu toho, že jsem jezdil na vesnici, k babičce, chodil jsem se dívat na jejich závody do okolí. Tak to je jako by můj první vztah hasičů. Pak mám druhý vztah hasičů, my jsme chodili do hasičárny, tam jsme hráli s dětmi ping-pong, takže takhle se nějakým způsobem budoval můj vztah hasičům. Když jsem přišel na Plzeňský kraj, tak pro mě hasiči, jednak mám na starosti oblast bezpečnosti a krizového řízení, kam vedle hasičů patří i složky IZS, to znamená integrovaného záchranného systému, tak vážím si té práce, a vážím si těch dobrovolných hasičů, protože pro mě hasiči nejsou jenom hasiči, protože hasí. To jsou srdce těch obcí, těch vesnic, protože tam kromě požárního sportu běží kulturní akce, sportovní akce a další. My jsme dali nejvyšší podporu hasičům v Plzeňském kraji, co jsem se stal hejtmanem. Letos to je přes 60 milionů korun. To je rekordní částka. A 37,8 milionů korun je určena třeba na nákup nových stříkaček, nových aut, opravy a další vybavení, které vlastně hasiči ke své práci potřebují.
0: Co já ještě musím ocenit, tak to je i to, jak má Plzeňský kraj vychytanou veřejnou dopravu a že jezdit autobusem nebo vlakem v našem regionu, že je fakt jako pohoda.
1: Já si myslím, že zajistit dopravu pro naše občany je velmi důležité. My jsme krajem, a řeknu to, vesnickým. Máme 501 obcí, z toho ta jedna obec je Plzeň, která tvoří vlastně de facto skoro třetinu obyvatel Plzeňského kraje. Máme 180 obcí do 200 obyvatel, nebo s 200 obyvateli, což relativně jsou malé obce. A vlastně Plzeňský kraj zajišťuje dopravu vlastně daleko větším rozsahu než některé jiné kraje tím, jak jsme rozlehlý vesnický kraj.
0: Co říkáte na aplikaci virtuální karta?

je vychytaná. Zahrnuje spoje samozřejmě ve městě, můžete opravdu pohodlně cestovat s ní po celém kraji, nakoupíte tam jízdenky, můžete tam vyhledat spoj, můžete si předplatit jízdné. Prostě za mě dobré. Samozřejmě náš odbor pracuje na jejím zdokonalování a chceme samozřejmě co nejvíc cestujících, aby ji používalo a využívalo. Hit Radio FM.

0: Posloucháte exkluzivní rozhovor s hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Co mě pořád baví, tak je, že každou neděli zdravíte lidi na vašich sociálních sítích s kávou. Kam na to chodíte a kde mají podle vás nejlepší kávu u nás v kraji?
1: Zaprvé já jsem milovník kávy, já kávu začínám každý svůj den, někdy mezi 5:30 a 6:30 mám svoji první kávu. Ty kávy, nedělní kávy, tak samozřejmě kupuju v různých místech, kde se právě nacházím a popřeju vlastně lidem hezkou neděli a uděláme takovou rekapitulaci toho týdne. Kde u nás v Plzni mají nejlepší kávu, to vám neřeknu. Já bych nechtěl propagovat někoho konkrétního. Samozřejmě dávám si kávu v Bedřichovo sadech, dávám si kávu na náměstí, ale není moc zase oblastí nebo částí Plzně, kde tu dobrou kávu mají. Ale jednomu chutná káva taková, druhému chutná jiná. Já třeba radši mám, když je tam více robusty, mám rád hořkosté kávy, mám rád takovou napěněnou kávu, někdo zase miluje více arabiku, tam je zase taková ta kyselost. Takže nelze říct, co je pro koho dobrá káva. Prostě dobrá káva je ta, která tomu člověku chutná.
0: Výborně. Takže vám nevadí, když já ji piju s mlíkem a s cukrem?
1: Vůbec ne. Já nesladím, ale já samozřejmě mám taky dny, jako ráno si také dávám, nechci říct slovo kapučino, ale kávu s mlékem. Nevím proč, protože u toho trochu snídám. A během dne si dávám většinou malé kávy presa.
0: Myslíte si, že u nás v našem plzeňském kraji ta gastrokultura jde stále nahoru?
1: To já úplně neumím posoudit, jestli jde gastrokultura nahoru. Já si myslím, že já tomu říkám tak cost-benefit, je důležitý. Jsem připraven zaplatit za dobré jídlo, řeknu více peněz a za, řeknu, rychlé jídlo nebo za párek v rohlíku jako méně peněz. Ale když si koupím párek v rohlíku, tak chci, aby ten rohlík byl čerstvý, aby ten párek byl dobrý a rád to zaplatím. Nemám rád, když platím za nějakou službu přemrštěnou cenu a neodpovídá to kvalitě, ale nevyžaduju od párku v rohlíku, aby to byl steak v restauraci.
0: Rád vaříte, to víme. Ale co takový špekáček s hořčicí a chlebem?
1: A teď se vrátím těm sítím. Pokud byste sledoval moje sítě, tak byste viděl, jak jsme opejkali buřty s hořčicí, s kečupem a s dobrým chlebem na Šumavě.
0: Já mířím samozřejmě záměrně k táborákům, protože máme květen. Slavíte Majku? Chodíte večer na čarodějnice?
1: Když jsem jezdil k babičce, tak samozřejmě jsem chodil na Majku a hlídali jsme Majku, pili jsme pivo, vždycky tam byl naražený sud piva. Takže tyto aktivity mám za sebou, ale dneska už na Majku nechodím.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovanek.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mě baví na našich rozhovorech to, že to není politická agitace. Je to lifestyleový pořad. Já vím o vás, že vy jste byl pankáč. A teď jsem se dočet, že jste jezdil i na skateboardu. Je to tak?
1: Ale já jsem byl divoký dítě. Já jsem byl velmi divoký. Dneska mě vidíte v obleku a vidíte vlastně to moje druhé já. A já když... I ve svém věku, když jsem ve svém volném čase, tak chodím, teď řeknu, v džínách, v martenskách a mám mikinu s kapucí. Jsme se potkali na několika rokových koncertech.
0: Na Pekelným ostrově jsme byli, jasně.
1: Piva, jako, byli jsme tam vlastně se skupinou Trautenberg, s Dogou a s dalšíma, takže já jsem jezdil, že jo, na Odysseu, jako já mám za sebou zajímavé dětství a samozřejmě dospívání. Co se týká toho skateboardu, nebyl jsem dobrý skateboardák. Proti jiným jsem byl, ale proti těm klukům, co jezdili skvěle, a musíte si uvědomit, že to bylo za komunistů, že vlastně to málo kdo pamatuje, to bylo ve Slovanském údolí, kde byli opravdoví skejťáci a já jsem tam chodil s nima, ale nedosahoval jsem vůbec jejich kvalit. Byla tam postavena úrampa tenkrát, jako to si ty skejťáci udělali ze svých trubek, jezdili jsme tam slalom, skákali jsme do dálky, dálka mi nikdy nešla, skákal jsem do vejšky, mám určitě prostě nějaký svůj osobní rekord, ale takže myslím si, že na skateboardu umím jezdit, ale nemůžu se srovnávat a nechci, pokud by to někdo z nich slyšel, že jsem byl dobrý skyťák. Nebyl jsem dobrý. Nešlo mi to. Jestli mi něco jde, tak mi jde lyžování.
0: A nějaký olíčko byste teď ještě dal?
1: A tak určitě bych dál, jako a ještě jsme, jako samozřejmě, že se občas jedu prez na skateboardu, ale jako to není to, není to jako když jsme měli, když jsem byl v pubertě a sjížděli jsme kopec z Lochotína dolů na bruslích nebo na skateboardech jako na prknech, takže tam už bych si asi netrouf, ale jestli se mi ptáte, jestli bych ještě jakž takž podal slalom, pokud bych měl dobrá kolečka, tak a dobré prkno, tak určitě.
0: Má hitman Plzeňského kraje čas i sám pro sebe o prázdninách? Máte prázdniny?
1: Tak prázdniny v tom pravém slova smyslu to asi úplně nejsou. Určitě pojedu se podívat na některé festivaly, protože to mě baví, baví mě muzika. Pojedu se podívat na některá jako letní vystoupení, ať už divadelní, pojedeme se podívat na nějaké zámky, hrady, pojedeme se koupat. Budeme dělat vlastně to, co dělají většina občanů Plzeňského kraje. Takže není tam nic speciálního, je to prostě, a to se k tomu rád strašně vracím, je to prostě takový běžný život. To je to, co mám rád a to, co bychom si měli všichni užívat.
0: Říká můj dnešní host, hitman Plzeňského kraje, pan Kamal Farhan.
2: Hit Radio FM+.

0: S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem, si dnes povídáme v našem exkluzivním rozhovoru. Máme květen, ještě pár týdnů, a tady konec školy a vysvědčení. Jaký vy jste byl žák na základní škole?
1: Já jsem byl na základní škole vzorný žák. Já jsem...
0: A teď pravdu. A
1: to je pravda, já jsem měl samé jedničky, potom teda, myslím, na prvním stupni, jo, pak jsem samozřejmě nějakou dvojku měl. Trojku jsem nikdy neměl na základní škole, jako myslím na vysvědčení. No a udělal jsem přijímačky a šel jsem na gympl a pak jsem šel na medicínu. A na tom gymnáziu už jsem samozřejmě nebyl tak vzorným žákem jako a poslušným. Chytla mě puberta, chytly mě různé sporty a různé další a další záliby, takže to vysvědčení už nebylo takové. A pak jsem rád, že jsem se dostal na medicínu, sklidnil jsem se, pak jsem do medicínu vystudoval, pak jsem dokonce udělal atestaci z interního lékařství. Takže co se týká mých studií, byly tam doby hezké, já jsem byl vzorným žákem, a byly tam samozřejmě doby horší, kdy jsem tak vzorný nebyl.
0: Pamatujete si na nějaký trest, nebo měl jste vůbec trest za špatné známky,
1: ne,
0: když přišli?
1: Ne, já jsem měl strašně hodný rodiče, hlavně otce, takže jako tresty tam nebyly. Vždycky samozřejmě chtěli, abych se učil, já jsem chtěl být s kamarády venku, jsem byl na gymnáziu, chtěl jsem s ním být v hospodě nebo někde na vandru, a doma mi samozřejmě říkali, že třeba se učit, a nakonec měli pravdu.
0: Já tím mířím i na rodiče, protože i pro některé z nich tak je to velmi emotivní den, protože kolikrát neví, jak se vlastně mají zachovat, když to dítě přinese vysvědčení a není zrovna podle jejich představ. Mají trestat?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že děti jsou našimi kopiemi, jsou naším zrcadlem, a já jsem, mě taky trvalo chvíli, než jsem si uvědomil, že vlastně já se zlobím ne na to své dítě, ale na ty svoje negativní vlastnosti, které jsem tomu dítěti předal. A moje děti samozřejmě byly ještě tak skvělý, že vystupňovali o několik stupňů výše než já, takže mě to samozřejmě rozčilovalo, ale dneska už chci, aby byli zdraví. A myslím si, že jsem si uvědomil, že co je důležité, aby byli spokojení, aby prostě nevnímali tu negaci v té společnosti. To je pro mě jako v tuto chvíli, a mluvím o tom pro druhý, mluvil jsem o tom i při tom našem minulém setkání, o těch negacích, když otevřete různé servery, když otevřete cokoliv, tam není nic milého, tam není nic pozitivního, a bavili jsme se o tom i minule. Prostě tam není ani pozdrav, dobré ráno, mějte se hezky, užijte si den, svítí nám sluníčko, a to mě chybí.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání, a protože jsou před námi letní prázdniny, tak vás opět poprosím o vzkaz pro naše posluchače, jak by se měli užít červenec a srpen v našem kraji.
1: Aby si ty prázdniny užili, aby si odpočinuli děti po tom, co zažívali ve škole, aby to hodili za hlavu, aby si uvědomili, že jsou dětmi, aby se radovali, aby se z rodiči radovali, aby se někam jeli podívat a aby zahodili ty všední strasti, útrapy, ty dny, aby prostě je zapomněli a věnovali se jeden druhému, věnovali se sami sobě.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Já ještě jednou děkuji za milé pozvání a hezký den všem posluchačům.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fmplus.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus. Před chviličkou skončil rozhovor s dalším zajímavým hostem v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem. Tenhle pořad je o významných hostech a zajímavých lidech nejen ze západních Čech. Doporučuju, podívejte se na web hitradiofmplus.cz, popřípadě na Spotify, najděte si pořad Live s Jirkou Pelnářem a poslechněte si rozhovory i s ostatními hosty, kteří už byli součástí historie tohoto pořadu. Máte se na co těšit, budete možná víc než překvapeni. Za chvíli na Hit Radio srdcovky.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: No proto.
11: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Chceš pomáhat? Tak odpal.
17: Cože?
16: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
18: Under Armour makes you better.
19: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
20: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
21: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na Chebsku v Aši. K nehodě došlo v Chebské ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. A pozor taky v Plzni, kde se stejná nehoda stala na Rokycanské. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
9: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru. A nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
8: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže. Kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
10: V Karlových Varech se opět budou dražit odstavená vozidla. Jde o 15 aut, která dlouhodobě stála v ulicích lázeňského města nebo na veřejných plochách a ke kterým se delší dobu ani přes opakované výzvy nikdo nepřihlásil. Dražba proběhne 20. května na odstavném parkovišti v Západní ulici.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
10: Na dnešní odpoledne nám předpověď slibuje velkou oblačnost. Počítat musíme s častějšími přeháňkami, k večeru se objeví i bouřky. Teploty mezi 15 a 18 stupni.
12: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18. hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovku, je z roku 1993 a naspívala ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy asi za mě největší její hit Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
6: Hit Radio FM+.

0: rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta, ty si dáme právě teď se skupinou Roxette, jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na něj koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette.

0: zakladatele rapu. Buty. Zbytek jenom povídám. To s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z 5, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to na číslo 777-937-777, mi chodí spousta zpráv. Tohle taky hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chvíličkou pípla taky SMS-ka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální, co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama. A vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je o 11 let mladší než tvá Vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Rádiu. To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala a vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laďka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu, jeho holka na něj řvátě vyhodí, ale ne, mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak... Někdy to tak je, no, někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Na výlet?
9: Ano.
8: Jak?
9: Autem.
8: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
9: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
8: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
9: Olympiaplzeň.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
11: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio, 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: se ve čtvrtek odpoledne, nebo ještě stále v poledne, vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny, plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, ne, pardon, omlouvám se, šaty, přes 50 let dlouhé šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich viděla?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrand Káva.cz

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
10: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
11: Sudovi šrot, republice ocel.
12: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržet vás v těchto chvílích může vyšetřování nehody v Chebu. Došlo k ní v Pražské ulici, kde policie řeší kolizi osobního auta s autobusem. S opatrností projedete. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
10: Z parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Top. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
9: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
1: Věže budovy Sisters v Plzni už se začínají rýsovat. Stavba vystoupila nad zem a tak už jsou viditelné nad úrovní okolního terénu. Aktuálně by mělo přibýt vždy jedno patro asi za 3 týdny. Po dokončení budou věže vysoké 4,90 a 3,80 metrů. Projekt za 1,5 miliardy má být dokončený během přes příštího roku.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Na západě Čech dnes budeme mít dál většinou oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Na teploměrech dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni. Hrajete s námi o 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem? Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den. Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuji, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se, jak...
1: To si taky říká, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: To mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, OK, dobře, takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá,
0: no, vlastně, no. Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 Pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15.
0: Je to tak. Yeah. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou. Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali prarodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz.

0: Mobile.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Stop the Music ve 13:25. Za chviličku například Luis Capaldi s hitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo, protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 tisícům navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí, jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Teď nemusí celou dobu akorát oni sosat všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem C'est la vie. Tak buďte s námi.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech ústraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Májové dny v online shop.cz.
8: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Yamaya, taky.
9: Dobrý.
11: Jdeme.
10: Jedu hořák. Zapínám, krájím.
11: Šlehám, sedím.
10: Strouhám.
11: Flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Chceš pomáhat? Tak odpal.
16: Cože?
15: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
17: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
18: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
17: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
18: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
19: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovanek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši

To je hlas v 29 letech Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo. Dáme si dámu. Dámu. Letos v květnu to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe a myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin Retro Weekend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou 80ky na Hit Rádiu.

0: Kšeftov a Šňury na Hitrádiu ve 2:45. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David posadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to
5: stihnu
1: to. Na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: CZ. Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak ho nem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
15: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazily na Plzeňsku, pozor, v obci Chválenice. Nehoda se došetřuje v Domažlicích v Masarykově ulici a opatrně taky na sever od Plzně, kde se bourá v obci Krsy. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Profi voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
10: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
1: Spolek působí v různých regionech, známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
11: V Krušných horách přibyly další nové útulny. Jedna je na Cínovci a druhá v obci Hora svatého Šebestiána. Přístřežky jsou určené zejména dálkovým turistům, kteří v nich mohou bezplatně přenocovat. V budoucnu by měly přibýt další útulny, které od sebe budou ve vzdálenosti 25 kilometrů, tedy zhruba jedné denní etapy.
12: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
11: Teploměry dnes ukážou mezi 15 a 18 stupni Celsia. Dál u nás na západě Čech bude většinou oblačno. Objeví se občasné přehánky a k večeru i bouřky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte. Jo, protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknou za malou chvíli.
2: Hit Radio FM Plus.
0: A do té doby si dáme skvělý hity. Nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black. Tak pohroví odpoledne.

0: 10 minut, posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt...
1: Všude je fajn, když jsi všude doma, tak všude je fajn.
0: 14 hodin, 10 minut, posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na

že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v úvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hitrádia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Replay Zit in Paradise, tedy ráj, a vypadá to, že naše děti by velmi rády doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím, jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek. Pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti. Bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všichni. Myslím si, že děti doma by určitě měly aspoň něco pomáhat. Když je aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, trošku jsme umývali ručně na nový, utírali, dneska už mají míčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďu, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777 937 777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už ji mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. A tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
0: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
11: Ať stále vítězí Viktoria.
12: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková s Hitem naplněná. Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili. Vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky. To bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá. Je, ty umíš Metaliku. Jasně. Dál už jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Miles Smith, Nice to Meet You na Hit Radio ve 14 hodin 44 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný strandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Je tu čtvrtek, to je informace, kterou už vám dneska 100% jako někdo řekl. Nicméně jedna, kterou vám příští týden 100% nikdo neřekne ve čtvrtek, že je zítra volno. To dává smysl, ne?
3: Ano, jako celý naše vysílání.
2: Těšíme se na
3: 15. hodině.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň Nagerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Chceš pomáhat? Tak odpal.
8: Cože?
7: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na dálnici D5. Opatrně na kilometru 107 u sjezdu na Stříbro směrem od Plzně. Srazily se tam dva osobáky. Pozor taky na kilometru 139 směrem na Rozvadov, kde je vysypaný náklad. Opatrně na trase Rokycany-Bezděkov. Policie tam řeší nehodu dvou osobních aut. A bourá se taky na Domažlicku. Dva osobáky se srazily na výjezdu z Horšovského Týna ve směru na Horní Metelsko. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. Tři stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. V Karlových Varech budou nové provizorní semafory. Počítá se s nimi v Dalovické ulici, kudy vede objízdná trasa kvůli rekonstrukci Pražského mostu. Semafory by měly být asi do poloviny května u přechodu Prochodce, aby se v místě zvýšila bezpečnost. Jarní počasí probudilo zmije. Letos jsou prý mimořádně aktivní. První případy uštknutí už hlásí Šumava. Jeden z nich popisuje mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
5: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
0: Na zmije v těchto dnech narazili turisté v okolí Modravy a taky horské Kvildy. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a taky letištích.
6: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Na pátek nám předpověď pro západ Čech slibuje zpočátku oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ale mraku ubyde a může vysvětnout i sluníčko. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Teď už se slovo berou i Kuba s Davidem.
1: Hit Radio FM+.
7: Parádní odpoledne a hezký čtvrtek. Máme 2 minuty po 15. hodině. Otaše až po Prahu. Dokonce i v Mrtníku. Vladíte divoký západ, který dneska uvádí.
8: Páteční čtvrtek, požár chaty z policie Modrava a k tomu vám přineseme příběh dívky, která od hašení požáru šla rovnou k maturitě.
7: Máme pro vás taky při pátku ty nejlepší hity David Guetta, Bruno Mars, hezký odpoledne všem.

0: Jako by se i náš playlist radoval z toho, že už končí pracovní týden. Posloucháte Hit Radio FM+.
1: Už jste dneska slyšeli tu zprávu, tu úžasnou zprávu, která přišla z Českého Švýcarska. Za mě zpráva dneška. Takhle už to tam nehouká. Jak to tam aktuálně, Baru, vypadá?
2: Aktuálně je to tak, že hasiči už dopoledne předali to požářiště správcům Národního parku. Během těch dnů tak tam zasahovalo skoro 550 hasičů. Taky 8 vrtulníků, který na to místo schodili přes 1 000 000 litrů vody. A teďko to budou 2 týdny hlídat ty správci Národního parku, kterým vyrazili pomáhat i jejich kolegové ze Šumavy.
1: No, krásná zpráva je, že je tady hotovo. Ty prvotní předpoklady říkali, že dohašeno bude v sobotu, povedlo se to už ve čtvrtek. Tak z toho máme radost. Zároveň tenhle ten požár Českého Švýcarska sebou nese několik příběhů, které jsou vlastně jako fascinující. A člověk nad nima zůstává jenom zírat.
0: No, vždycky podobná krize tak ukáže charakter lidí. A na ten se podíváme už za chviličku. Stačí jenom zůstat s náma se čtvrtečním divokým západem Hit Radio FM+.
1: Jako lákadlo na zítřejší a víkendový retro víkend, právě teď taky kapela YouTube. Hezký odpoledne všem na západ Čech.

0: down. Leony, posloucháte Hit Radio FM Plus a jakmile si Barunka Purkartu nasadí sluchátka, můžeme na dopravu.
1: Je to nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Sokolovsku. Dali jste nám vědět o bouračce u obce Jindřichovice, kde se srazila dvě osobní vozidla. V místě se dá projet, ale jen jedním pruhem. No a dál zůstávejte opatrní taky na dálnici D5. Nehoda se došetřuje na sjezdu u Stříbra ve směru od Plzně. I tam je to srážka dvou osobních vozidel. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Nové vydání magazínu Reportér.
1: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
0: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
1: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
0: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
1: A spousta dalšího čtení.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. Tři stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
5: Olympia Plzeň.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak ho nem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
12: Music, like a heartbeat.
11: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
13: There's no one like you, and there never will be.
12: I love you!
11: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
14: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa,
17: Harley,
18: Tomáš Klus,
17: Single X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Taková trošičku hororová muzika.
1: Ano,
0: Lady
1: ano.
0: Gaga. Ladíte divoký západ Hitrády a FM Plus. Jestli to dneska bude vypadat někde jako v hororu, tak jsou to obchody.
1: Jo, nejdůležitější zpráva dnešního dne, která zatím od nás ještě nepadla, je, že zítra na státní svátek na 8. května jsou obchody zavřené.
0: Mluvíme o tom záměrně, protože my se tam oba potřebujeme ještě dostat. Takže ideálně, když byste třeba jako teď do 18 hodin tam normálně skoupili všechno.
1: A potom
0: pak se tam vydáme my.
1: Počkej, nechte nám to, jakou potřebuje nějaký chleba.
0: Já potřebuju dva bochníky chleba.
1: A já aspoň kilo nebo dvě masa na víkend.
0: Maso, ty jsi blázen. V 6 večer schánět maso?
1: To je jako špatně, nebo?
0: No to už nebude.
1: Přece to není jak za minulýho režimu, ne?
0: Takže prosím asi 4 ty bochníky, aspoň platové, ať má aspoň chleba ve vajíčku.

0: Když je dneska ten páteční čtvrtek, čtvrteční pátek,
1: prostě páteční poslední, čtvrtek, Jakube.
0: Poslední den pracovního týdne, tak to chtělo taky trošičku zvolnit. Adele, Easy on Me se o to postarala, je s váma Divoký západ.
1: No, od příštího týdne opravdu zvolníme, aspoň teda co se dopravy týče. Na západě Čech jsou to opět samý uzavírky a rekonstrukce a samozřejmě taky nekonečné kolony. Já jsem tady vybral jenom to, co se chystá, anebo už se probíhá, nebo už probíhá právě teďka v západočeské metropoli v Plzni. Takže v pondělí se rozkope americká, jo. K tomu se budou předělávat sady 35. K tomu přibude ještě v létě během prázdnin Slovanská alej. K tomu ještě přihoďte rozkopanej hlavní tah přes Bílou horu a máte opravdu dostatek důvodů k tomu, abyste emigrovali.
0: Jo, ono, i když se jako podíváš mimo Plzeň, tak mám pocit, že obchvat Třemošnice má taky nějak zavírat. Jako je to opravdu hafec. Já jsem hrozně moc rád, že to tady takhle jako v té Plzni rozkopete.
1: Proč?
0: No, přemýšlím, že bych prodal barák za Plzní.
1: Jak prodal barák za Plzní?
0: No, on by mohl docela jít na hodnotě nahoru, víš?
1: A kam by si šel bydlet, jako?
0: No do Plzně určitě ne, když ho tady rozkopete.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: abych vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Chceš pomáhat? Tak odpal.
7: Cože?
6: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
13: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si nálo.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali se sexuoložkou Hanou Fifkovou o vývoji sexuality u dětí.
1: Na druhou stranu je spousta dětí, který jako jenom rodiče vyděsej, protože vlastně jenom nesplňují ty genderové stereotypy.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hit Rádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: čeká zítra od 7 od rána. Posloucháte Hit Radio FM+.
1: Teď je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se na Klatovsku. Opatrně na trase Klatovy Vrhaveč, kde se srazila dvě osobní vozidla. A pozor si dávejte taky na Sokolovsku. Stejná nehoda se stala u obce Jindřichovice, kde se taky srazily dva osobáky. Vaše další informace z dopravy dál pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jedna. Vážení občané. Vyhlašujeme železnou neděli.
9: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
10: Sudovi šrot, republice osel.
11: Pozor, Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
12: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Věže budovy Sisters v Plzni už se začínají rýsovat. Stavba vystoupila nad zem. Aktuálně by mělo přibýt vždy jedno patro za asi 3 týdny. Po dokončení budou věže vysoké 4,90 a 3,80 metrů. Nedávná jarní sbírka potravin byla rekordní. Lidé v ní darovali přes 700 tun jídla a drogerie pro lidi v nouzi. Do akce se zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen a na 5,5 tisíce dobrovolníků. Blíží se léto a s ním i dovolené. Řada lidí už plánuje cestu k moři, do hor nebo na víkendové pobyty. Pokud ale člověk trpí třeba cukrovkou nebo jiným onemocněním, neměl by před odjezdem podcenit přípravu. Víc za odborníky Marta Klementová.
15: Určitě je dobré myslet na všechno, co bychom během cesty mohli potřebovat a vzít si rezervu. Berte rezervu na dobu, jako kdybyste na dovolenou jeli dvakrát. To znamená, jedu na týden, beru si pomůcky a to, co budu potřebovat, léky na 2 týdny.
1: Při cestě letadlem je nejlepší mít léky v příručním zavazadle. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před světovým šampionátem. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 hodin.
16: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být zpočátku oblačno, postupně během dne i polojasno. Ráno a dopoledne bude častější déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupají mezi 16 a 20 stupňů.
13: Hit Radio FM+.
0: Nádherný odpoledne a krásný páteční čtvrtek. Do toho počasí venku nejlepší letní hity. Minelej, ram, pam, pam.

0: Kamrad, za chviličku taky David Guetta, jsem Martin a zítra odstartuje taky zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních. V sobotu od 15 hodin nás tam můžete taky potkat, a to v parčíku nad Kapvitalem, odkud budeme živě vysílat, ale to zásadně je, co vás tam letos čeká.
1: Já jsem docela zvědavej. Vím, že tam bude Katka Skutková, ale už Mareš.
0: Jo, tak.
1: Dobrá dvojka.
0: Zvučný jména nechybí, ano. Ale co se mi jako líbí, je fakt, že oni to nemají zaměřený jenom, když to řeknu jako blbě, na starší lidi, kteří přijedou pít jako prameny.
1: Ano.
0: A budou se podívat tu kolonádu, dají si oplatku, jedou zase domů.
1: Oni míří ale i na mladý.
0: Oni míří i na mladý.
1: Nekecej, dávají slevu na Kratom nebo něco takového.
0: Ne, normálně.
1: Přijďte se zrelaxovat.
0: V prostoru lesní kolonády. Tak vybudujou stage, kam přijedou mladí umělci. A minulý rok to mělo obrovitánský úspěch. Jo? Takhle to třeba Kokomen a nebo Robin Zoot, spousta dalších mladých umělců, který to tam rozbalí.
1: Ne, já si z toho dělám srandu, ale jsem rád, že prostě Mariánky jako lázně nejsou jenom pro starý, ale třeba někdo jako já se tam klidně může přijet

0: Play a Burna Boy, tady je divoký západ Hit Radio FM+. Zítra v 7 ráno se ve vzduchu objeví strašně moc prachu, my vytáhneme naše vošoupaný džísky a zapojíme starý magneťáky.
1: Retro víkend Hit Radio FM+, vám připomene, co je to vlastně retro. Jsou to 80-ky, jsou to 90-ky, jsou to hity kolem nového milénia. Hele, nalejte si nás a uvidíte.
0: Takhle, za mě rozhodně 90. léta, protože přinášely nejzásadnější momenty a okamžiky, na který spousta z nás vzpomíná do dneška. Například? Vybaví se ti jako něco na první dobrou. Mně třeba jako hokejový Nagano.
1: Okay, jasně.
0: To je sakra, ale 98. jako prostě to máme všichni v hlavě.
1: Na to už jsem skoro zapomněl.
0: Není možný, není možný. Podle mě takovýhle okamžiky už se jako v životě nemůžou vrátit. Proč, tak to vám povíme za chviličku. Vy nezapomeňte, zítra v 7 ráno Retro Weekend startuje.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
6: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
6: Olympiaplzeň.cz.
7: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte

0: Tři garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dušan Škoda Power. Tak ať stále vítězí. Ať stále.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to
5: řekni.
1: Na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Je s váma Divoký západ Hitrádia FM+. Příští týden nám startuje hokejový šampionát a ještě před začátkem téhletý velký hokejový události, tak Jakub tady řekl, že nic podobného jako Nagano už se opakovat nebude, tak to by mi teda zajímalo, ty škarohlíde, jak jsi to myslel.
1: Já to nemyslím v tom smyslu, že bychom jako hokejisté nebo náš hokejový nároďák nevyhráli, nezískali zlato. Já teď narážím na tu obrovitánskou euforii, která se vrhla do ulic a slavila to, že jsme vyhráli.
0: A to si myslíš, že už se jako nebude opakovat?
1: Já si myslím, že ne, protože dneska veškerá ta radost a emoce se sdílí na sociálních sítích, nikoliv na ulici. Jo, všichni žijeme online, prostě jako napíšeš si, tenkrát nic takového nebylo, ty lidi prostě měli potřebu jít do těch ulic, aby si řekli, viděl jsi ten gól? Jako to se prostě za mě už nestane, dokonce mám storku od nás z vesnice, kde teda slavili tak vehementně, že se musela kupovat nová televize do hospody. Tam lítali půl litry radostí a jeden z těch půl litrů tu obrovitánskou televizi s tou obrovitánskou lampou taky sejmul, z toho byl střepy z televize úplně všude.
0: Hele, v 90. letech, kdy se slavilo Nagano, tak dobře, asi to bylo intenzivnější, ale rozhodně nebyly třeba různý fanzóny a takový, víš, jako věci, které vznikají tak jako spontánně, ne jako jenom pod taktovkou nějaký radnice, ale třeba v Klatovech takhle vznikla jedna krásná fanzóna a myslím, že dva roky zpátky, když jsme vyhráli hokejový šampionát, tak právě tam se pařilo a slavilo úplně nejvíc.
1: Fanzóny jsou super. Těšíme se na to letošní mistrovství, startuje příští týden v pátek. Stejně se těšíme taky na Retro víkend. Ten odstartuje už zítra po ránu.
2: Chceš, aby Retro víkend nikdy neskončil? Nemusí. Vyskou

0: Hezký odpoledne, tady je Divoký západ Hit Rádia FM+, a jestli se těšíte na prodloužený víkend, tak posloucháte to správný rádio. Kam
1: vyrazit? Zítra a taky pozítří to bude žít v letňáku v Karlových Varech, a to rokovým koncertem. Bude se totiž slavit 80 let od otevření letňáku ve Varech. Kdo vám bude hrát? Třeba Pestaloci nebo Znouzecnost. Vstupenky, tak ty seženete jednak v předprodeji, ale i přímo na místě.
0: Já vás vezmu do Klatov, respektive ke Klatovům, protože tam se v tuhletu sobotu bude konat Den letiště Josefa Hubáčka. Slaví se 90. výročí od otevření letiště a založení aeroklubu v Klatovech, a díky tomu se můžete podívat na velkou parádu, samozřejmě atrakce pro děcka, taky různé akrobatické vystoupení, něco jako prostě malý letecký den, a k tomu uvidíte výstavku velmi zajímavých letounů, například jeden letoun z roku 1940, na kterém se cvičili piloti britského královského letectva.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
8: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně Hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
9: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindle X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hele, Pink, ladíte divoký západ Hit Radio FM+. My jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám přinášeli neuvěřitelné příběhy z hašení požáru v Českém Švýcarsku. Sice je to od nás daleko, ale dotklo se nás to, jako kdyby hořila Šumava. A právě u tohohle požáru pomáhala dívka jménem Natálie Filipová, dobrovolná hasička, která si během učení na maturitu odběhla pomáhat k požáru. A hnedka, jak bylo dohašeno, tak mazala zase zpátky skládat zkoušku dospělosti. Jak dopadla, zatím nevíme, ale držíme jí palce, aby nepohořela.
0: No a představili jsme další hrdinku tohohle toho příběhu, a to Marii Jelínkovou, která od víkendu až do dneška vyvařovala na pergole pro hasiče. Už v roce 2022, když hořelo České Švýcarsko, tak vybudovala společně s dobrovolníky takovou polní kuchyni, kde skutečně krmila tyhle hladový krky. 600 gulášů denně, to není rozhodně žádná sranda. A taky moc děkujeme, rozhodně ji oceňujeme a je velká škoda, že se nepíše o tom, kdo pak všechno to nádobí umyl.
1: Jo, jo, taková byla dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech. Vy si nás nalejte už zítra. My sice nevysíláme, ale bude tady pro vás Leona a Retro Weekend.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se pořád ještě odstraňují na Sokolovsku. Jak od nás víte, bourá se u obce Jindřichovice, kde se srazili dva osobáky. No a vaše další aktuální informace z dopravy čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
4: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
3: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 000 000 korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
1: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
3: Do rána oblačno, zataženo v severní polovině území, místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
5: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Nejlepší z 80. 90. a milé. Píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se také jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves, tolik tedy o ní, každopádně teď je připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Radio s radostí zahrajeme Mandy.

0: Kalarsa.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je Kiss Cam. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně

s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrády máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahamé.

0: Tropi.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže, pohraji jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, sedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
4: servíruju.
5: To bude legendární hostina.
6: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Housebrand Café, per favore.
11: Si, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

jsme si trošku zaštěkali Bahamen a jeho naprostá legenda Bule The Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme odstartovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

0: George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, přejeme je pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další 3 dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci. Tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žili, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club. Do you really want to hurt me? Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paolo a Čára mají píseň Vamos a bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi, kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé.